smutení na gíl, jestli je dalšin šir na fíjene. A vejs bjorga buen, lár uli riu, rivgál. Emásk na níl, šásem vajr son dýný bon.